0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testenina Rumo, špageti, grosti, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra, 1,19 €. Deterđent za rublje, Dash Power, 4,15 kg, 23,99. Omekšivač Lenor, razne vrste 882 ml, 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
3: Vidimo se u kinu Vali!
4: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
5: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
6: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
7: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.